0: za štach. V troštoťovom takte tancujeme valčík, pritulený takne. Vyletíme spolu nad oblaky, nadletíme zlostné čierne mraky. Vyletíme, poletíme, preletíme, nadletíme, uletíme, zaletíme, podletíme, doletíme, proletíme ponad pustý kraj, doletíme na vysnívaný raj.
1: Letná pohoda s Rádiom Regina.

tuhle rundu platím já. My s lodí jménem Bela, co do Šanghaje jela, mě roka půl stály blívr, půl nalitý jak děla.

Milí poslucháči, reláciu Huzličky z Javora pre vás dnes pripravili Mirka Záhumenská, Miloš Krmíček a Marián Minárik. Nech vám dobre ladí a do počutia.

Jsou tam býci, vlci, vtáci, bajkoní, gojdací. Ať řečně tam o práci školovaný hlupáci. Jsou tam líšky, jsou tam hrozná,

0: dejiny.sk.
1: Vážení poslucháči, v minulom vydaní rozhlasovej historickej revy dejiny.sk sme sa pokúsili zrozumiteľne priblížiť dobový kontext a udalosti, ktoré predchádzali občianskej vojne v Španielsku. Tá sa začala vojenskou vzburou monarchistov proti ľavicovému republikánskemu režimu, a to 17. júla 1936 a skončila na jar 1939 víťazstvom monarchistov.
2: Zhodou okolností sa v júli 1936 stretlo v Barcelone asi 6000 športovcov z 22 krajín, vrátane Československa, aby sa zúčastnili medzinárodnej robotníckej olympiády. Túto alternatívnu olympiádu sponzorovala španielska vláda ľudovej fronty a európska ľavicová tlač jej venovala mimoriadnu pozornosť.
1: Robotnícka olympiáda v Barcelone sa mala stať akýmsi predvojom mohutného celoeurópskeho hnutia odporu proti nemeckému nacizmu a talianskému fašizmu. Teda ani tak nešlo o športové zápolenie ako o protest proti konaniu 11. letnej olympiády v Berlíne, hlavnom meste vtedy už nacistického Nemecka. V deň, keď malo dôjsť k slávnostnému začatiu robotníckej olympiády, vzbúrila sa barcelonská vojenská posádka, čo bolo súčasťou koordinovaného úderu voči vláde ľudovej fronty.
2: Priebeh a primárne dôsledky občianskej vojny v Španielsku nám dnes priblížia historici. Doktor Zdenko Maršálek z Ústavu pro soudobé dejiny Českej akadémie vied v Prahe a docent Jiří Chalupa z Filozofickej fakulty Ostravskej univerzity. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú nikým a ničím nerušené počúvanie redaktori, moderátori
1: Peter Turčík
2: a Robert Kotian.
1: Aj dnes pokračujeme v téme Španielská občianska vojna 1936-39. Ale musíme sa o pár mesiacov vrátiť späť a hovoriť o výsledku parlamentných volieb vo februári 1936. Je to taká zaujímavá zhoda okolností. Obidva tábory, tie hlavné tábory, mali takmer rovnaký počet hlasov. Čo to urobilo so španielskou spoločnosťou?
3: Ono sa obvykle pripomína ten extrémne blízky, tam je rozdiel asi procento dve. Extrémne blízky rozdiel hlasu jenom v tých voľbách 36, ale kdyby sme nepočítali mandáty a počítali hlasy, tak my jsme zjistili, že vlastně to Španělsko je na ty dvě poloviny těch, kteří chodí k volbám a dávají přednost teda té levé nebo pravé alternativě, ať tě nějak rozlišíme, že se to vlastně projevilo už v tom roce 31 a v tom roce 33. V roce 33 nepřišlo o moc míň levicových voličů, ale tím, že nekandidovali v koalici, tak potom nedostali ten bonus pro vítěze, jako v roce 31 měli extrémně málo mandátů. Ale ty hlasy jsou vlastně po těch 5 let neustále rozděleny prakticky 50-50. A dá se říct, že kdybychom hledali jako geograficky a společensky, tak tu levou alternativu volí spíš velká a větší města. Lidi, kteří mají intelektuální práci nebo nějakou práci, která je směřuje do středních vrstev, a tu pravicovou alternativu volí hlavně venkov a potom lidi, kteří patří k těm tradičním elitám, což je takový to klasický, jak vždycky ta levice říkala, že toto Španělsko těch velkostatkářů a arcibiskupů a generálů, tak tohle jsou pravděpodobně voliči té pravice. Problém těch voleb v únoru 36 je, že Azaña jako premiér se poučil. A jestli mu vyčítali po tom jeho prvním dvouročním vládnutí v letech 31-33, že co se týče pozemkové reformy a co se týče nejrůznějších reform antiklerikálních, takže byl vlastně ještě příliš umírněný, takže potřeba tentokrát už opravdu předvést něco razantnějšího. Obvykle ti anglosaští historici, kteří berou příklady ze svých dějin, tak ten jeho program republikánský reformní, který se pokusil od roku 31 ty 2 roky realizovat spolu se socialisty, tak bývá přirovnáván k Rooseveltovému New Dealu ve Spojených státech, což jako z našeho pohledu je mírná levice, ale rozhodně to má hodně daleko do diktatury proletariátu. Tak teďka už to nebude jenom New Deal, ale teď už to bude opravdu extrémně razantní pozemko reforma. Na místu po tisících se bude půda bezzemkům rozdávat po 10 tisících. a za těch 5 let asi přes 110 tisíc jako rolnických rodin dostane půdu. No, za tu první 2 letku asi 4 tisíce. Takže je vidět, že teď už je to úplně, úplně jako jiný rozměr. Ale problém je spíš v tom, že spousta těch rolníků už nemíní tentokrát čekat, až jim tu půdu nějaký vládní komisař přidělí, ale prostě vlítnou na ten venkov a začnou si brát násilím s tím, že ta levicově republikánská policie, civilní garda, mnohdy nemíní zasahovat ve prospěch těch velkých majetků a nechává si ty anarchisty, ty socialisty a ty improvizovaný revolucionáře, aby si to víceméně rozebrali sami. Stupňuje se to antiklerikální násilí, protože ty anarchisti opravdu ty kostely pálí a likvidují ve velkým, pro ně je ta církev jakoby podmínka, bez které se nemůže podařit reformovat společnost. Dokud je tady církev, tak lidi jsou otroci podle víry.

0: spíš nějaké takové jako usmířovací cesty, ale jiní už nehledají usmířovací cesty a myslím, že po těch 5 měsících to násilí se dá vyčíslit. Mluvilo se o tom v parlamentu a bavíme se o nějakých 250 mrtvých, 15 z těch zraněných, jako ty dvě strany to navzájem zpochybňovaly, ale plus minus toto jsou čísla, kterým se dá asi věřit. To je všechno politicky motivovaný násilí. To znamená, že přijde parta nějakých uzbrojenců a zastřelí nějakého poslance, protože si prostě myslí, že je poslanec za špatnou stranu a druhý den se koná vendeta a takhle probíhá to jaro a kolem května, června už začíná být pomalu jasný, že to asi po dobrým neskončí a tady dneska, mi řekl, že v těch 90. letech a v těch 0. ještě hodně ve Španělsku psali dějiny ti liberálové typu Paula Prestna a Enriqueho Moradillose, lidi, kteří jako tu republiku se snažili omlouvat za každou cenu, že dneska už se dočteme víc o tom, že značnou zodpovědnost za tady tuto cestu k tomu násilnému finálnímu výbuchu měla i socialistická strana, protože lidi jako Largo Caballero, který už jsme ho tady minule zmiňovali, dokázal 7 let spolupracovat s diktátorem na vzájemně výhodných kompromisech ve 20. letech, tak najednou už je z něho ten Lenin z Madridu. On sám o sobě prohlásí, že je druhý Lenin a tak jak ten první vyvolal bolševickou revoluci v Rusku, tak on bude schopen vyvolat takovouhle revoluci v Madridu a ve Španělsku. A víceméně zjevně se snaží vyprovokovat tu druhou stranu s tím, že doufá, že když k tomu puči dojde, tak ozbrojení dělníci si s ním poradí a na místo republiky už pak bude pokračovat to, o čem se mluvilo v říjnu 34, nějaká ta diktatura proletariátu, nějaká ta socialistická diktatura. Jinými slovy, dneska už, nechci říkat, že je to úplně 50-50, ale spousta historiků, kteří se pravděpodobně považují za liberály a někteří z nich možná za levicově orientovaní liberály, přiznává, že ta levicová strana, dokonce i v řadách socialistické strany, už s tou válkou někdy od dubna, od května taky počítá a chová se podle toho, že nakonec nějaká válka, oni všichni doufali, že to nebude válka, že to bude otázka nějakých 2-3 týdnů a vyřeší se to a pak už budeme vládnout jenom my. A v tom se obě strany tragicky spletou, protože se do toho zapletou úplně jiní aktéři.
1: A máte proti sebe porovnatelné milionové subjekty, tak je to trošku zlý odhad situace, či ne?
2: Generalita to dobré odhadla.
1: Zpětně, když se na to pozrieme. To je 4,5 miliona a 4,6, že prostě to jsou obrovské masy lidí, že to nie je jako, že prostě nějakou menšinu jdete potlačit.
0: No, velký masy to jsou, ale to jsou masy voličů. A jako ve Španělsku se celý 19. století trénovalo, že ty puče probíhají tak, že se prostě zbouří nějaká posádka, napochoduje na hlavní město a tam se prostě s králem domluví a on toho vedoucího, velícího důstojníka udělá třeba premiérem. A já si myslím, že ta představa byla tady takováhle. Nikdo si neuměl představovat, že v té době nikdo neměl představu, že by Španělsko vydrželo 3letou válku. Na to to byla příliš chudá země. A ty lidi nepočítali s tím, že by je někdo oblíkal do uniformy, oni potom budou taky zaskočení.
1: Tu radikalizaci, ty brutální výpady jedné strany voči druhé, které trvaly už několik roků.
0: No jo, ale kdybychom se podívali na ty autory a na ty oběti, tak se to skoro všechno pohybuje na úrovni těch mládežnických organizací, těch jednotlivých politických stran. No, jsou většinou mladíci 20-25, kteří s fanatizování volají vždycky a je vůdce a je to jedno, jestli je to Lenin, Caballero, nebo jestli je to Caudillo Gil Robles, který si zase hrál na Mussoliniho, tak vyrazí do ulic a někoho zabijou a v zápěti zase potom na principu vendety zabijou někoho hodně. Oni si s toho udělají kulturu, skládají o tom písně, jak to známe třeba z nacistického Německa, kult padlých hrdinů, ale většina společnosti do toho zatím nějak zvlášť nezasahuje a já myslím, že většina Španělů nepočítá s tím, že na Ebru už budou v uniformách bojovat proti sobě 100 000 armády. Všichni počítají s tím, že to bude ta klasika, když v roce 23 Primo de Rivera dělá puč, tak on ho dělá tak, že se ještě dopoledne zavolá do Madridu, že je puč, pak se jde v Barceloně podívat na zemědělskou výstavu a večer odjede vlakem do Madridu a tam se od krále nechá jmenovat diktátorem. Většina lidí spoléhala na to, že ve Španělsku je to spíš všechno taková opereta. A tentokrát to opravdu opereta nebude a všichni budou hodně zaskočeni.
1: Něčím podobné bylo i Mussolini.

0: pochodné.
1: No.
2: No ale toto je ještě takový klidnější. Takový, jakoby prostě pánové, gentlemani se sejdou jako u čaje odpoledního a tam upečou vládu. A tady to bude jiný. Tady najednou mola, po dvou týdnech mu to nejde na severu, tak se chce zastřelit. Píše si do deníku, já jsem v beznadějné situaci, já se zastřelím. Takže to rozhodně je úplně výjimka ve španělských dějinách a za mě daná hlavně tím, že prostě obě strany najednou dostali tu krev v podobě té zahraniční pomoci. Já si myslím, že bez nich by na podzim nebylo co řešit.
1: Pan maršálek, jak se ty generály připravovali? Oni byli troška rozprášení po těch posádkách na takých méně významných míst, například Franco byl na Kanárský ostrov, že?
0: No, ono to mělo nějakou trajektorii, jak on se dostal na Kanárské ostrovy a ti ostatní tam, kde působili. Ale když se vrátím ještě k Largo Caballerovi, tak ona provokace, o které mluvil pan docent Chalupa, samozřejmě vyšla, protože to bylo přesně to, čeho se generálové báli, a že někdo vystoupí otevřeně, se deklaruje, jako že půjde ve stopách Lenina se vším, co k tomu patří. Když k tomu přičteme výbuch násilí na venkově v souvislosti s tou ještě vlastně teprve připravovanou pozemkovou reformou a například i omilostnění těch austurských horníků, kteří byli propuštěni, kteří ty generálové viděli jako svoje protivníky a dobře věděli, že jednou propuštění z vězení budou chtít nějakou odvetu, tak toho se skutečně obávali a přikročili k razantnějším krokům. Ono, to, že společnost byla polarizovaná 4,5 milionu tady, 4,5 milionu, ano, dobře, ale Largo Caballero a ku příkladu anarchisté počítali spíše s nějakým mobilizačním potenciálem. Oni si něco podobného jakoby vyzkoušeli na tom Sanjurjově puči, kdy se ukázalo, ten volební elektorát krajní levice je soustředěn ve městech, jsou to převážně dělníci, popřípadě horníci. To znamená lidé v masových závodech, kteří jsou organizovanější, kteří jsou okamžitě mobilizovaní oproti tomu elektorátu těch pravicových stran. Samozřejmě jednalo se o to, že tragicky podcenili například karlisty jejich síly v tom centrálním Španělsku. Ale když republika zjistí, že generálové začínají připravovat nějaký puč nebo má na to podezření, tak se rozhodne jednat a generálové jsou odesláni na zdánlivě méně významné posty. Ale jak důkladnou přípravu puče a kam až vysoko sahly přípravy puče nám ukáže, když si vezmeme, na jakých pozicích stály ti nejklíčovější generálové předtím, než je republika poslala v uvozovkách na provincii. Tak generál Emilio Mola byl velitelem toho, čemu zkráceně říkáme africká armáda. Manuel Godet byl generálním inspektorem armády. Francisco Franco byl tehdy náčelník generálního štábu. Jo? A Queipo de Llano, další významný generál, byl generální inspektor Carabineros, jakoby obdoby finanční stráže, pohraniční finanční stráže, která byla u nás v meziválečné republice. Takže šlo skutečně o klíčové nejvyšší nebo jedny z nejvyšších pozic v armádě. Republika je pošlena zdánlivě neškodná místa, ovšem ukáže se to kontraproduktivní, protože oni si ty kontakty udrží na svých bývalých působištích, ale jestliže Francisco Franco je poslán na Kanáry, tak tím zajistí Kanárské ostrovy pro věc povstalců. Jestliže Manuel Godet, jako bývalý generální inspektor armády, je poslán na Baleáry, tak tam se hraje klíčovou úlohu při získání Balear opět pro rebely. A nakonec se ukáže, že i ti další generálové, když je Emilio Mola poslán do Pamplony, tak on jako hlavní plánovač, taktický nebo operační plánovač toho povstání, tak se to ukáže opravdu jako klíčové místo vlastně pro úspěch toho povstání z strategického pohledu ještě důležitější než samotný jich Španělska. No a Queipo de Llano je poslán do Sevilly, kde je to on, který zajistí Sevillu a následně celou Andaluzie, který získá Sevillu a sevijské letiště a
1: urobí ten transport z Maroka.
0: Umožní ten později.
1: A vlastně ty Baleáry byly nástupisko pro italianský dobrovolník.
0: Ano, ano. Jo. Takže se nakonec ukáže, že svoji úlohu splní nejenom na těch svých starých místech, kde se udrží kontakty, ale především na těch nových. Já bych se u tady těch men trochu zastavil. Vlastně jsem vyjmenoval tu nejvyšší hierarchii vojenských spiklenců, který musíme ještě připočíst tu predestinovanou hlavu spiknutých Joseho Sanjurja, který tou dobou pobýval v portugalském exilu. A znova tam vidíme nějakou kontinuitu osobních známostí těch vojáků a jejich zkušeností právě z toho Maroka, ale i jejich věhlasu a jejich pozice ve společnosti, ať už na té nebo na oné straně, kterou získali jako skuteční hrdinové té války v Maroku. José Sanjurjo byl znám jako rýfský lev, jako jeden z skutečně přemožitelů povstalců v Maroku. Jde o to, že mezi nimi byli skutečně asi i ty teoreticky nejpřipravenější generálové španělské armády. A to, že se nakonec do popředí dostane Francisco Franco, je jakoby asi souhrou nešťastných nebo pro něj šťastných nebo v každém případě nečekaných okolností, ale k tomu se asi dostaneme později. Jinak ještě jedno jméno z toho nejužšího okruhu, Joaquín Fanjul, který byl poslán a připravován provést tu rebeli v hlavním městě a který se lže v těch také proslulých později kasárnách Montáňa, se mu převzetí moci nepovede, půjč se mu nepovede a následně je popraven.
1: No, je taký zajímavý moment. Většinou každé revolúcie majú nejaký taký zlomový moment a v prípade Španielska júl 1936 je vražda poslanca Sotela, ktorý v parlamente upozorňoval, a ja som si to našiel, že aktuálna vláda, čiže tá republikánska, je inšpirovaná Sovietským zväzom a jedine armáda dokáže zachrániť Španielsko. To je taká esencia jeho prejavu v parlamente a pár dní na toho komunistické alebo socialistické milície zavraždia. A vtedy asi padlo to definitívne rozhodnutie v generalite. Ideme na to?
2: Všechno tomu nasvědčuje, ale tak, jak už jsme o tom mluvili v té minulé relaci, těch 5 let je z hlediska toho, že ty politici přistoupili na tu spirálu násilí a fanatismu a pohrdání republikou a demokracií, tak je vlastně takový dlouhý schodiště, který vede jednoznačně k té válce a pak z toho hlediska hledat, který ten stupínek je nejdůležitější pro spoustu tradicionalisticky orientovaných historiků. Prostě válka začíná v říjnu 34, kdy levice vyhlásí republice otevřený povstání a jako za mě já je chápu, já si myslím, že je proto celá řada argumentů a umřeli jiní politici, ano, Calvo Sotelo je v té době nejhlasitější na té ultrapravici, ale jako nezahynul ze dne na den a náhodou, ale je to zase vendeta za předchozí zabití nějakého toho republikánského gardisty, jinými slovy. My prostě už jedem v té spirále prakticky od toho října 34, se dá říct, že už opravdu ta republika jakoby mele z posledního, protože je tam nad kritické množství jedinců, kteří to násilí upřednostňují před jakýmkoliv politickým jednáním a kompromisem a to dlouhodobě nemůže dopadnout dobře. Takže kdyby to nebyl červenec 36, tak by to byl srpen, bylo by to září, ale v této fázi už s tím pravděpodobně opravdu nic dělat nešlo. Ale to neznamená, že v roce 31, když vyhlašují republiku, tak bylo nevyhnutelné, že to musí dospět k válce. Tak to byl takový ten fatalismus, který je strašně pohodlný na vyviňování těch politiků. Takže jako je strašně moc španělských historiků, kteří pracují spíš s těma dlouhodobýma pohledama a říkají, že o té válce se rozhodlo už někdy za Napoleon. Jasně, jasně. Protože tím pádem si ty svoje oblíbence můžou jakoby nechat na piedestalu a říct, ne, tak oni už vlastně stejně nemohli nic dělat, o té válce bylo rozhodnutý už generace předtím. Já si to nemyslím, já si myslím, že prostě řada lidí selhala. Largo Caballero selhal, podle mě Asaně taky do značné míry selhal, protože nemusel rozjíždět tu šílenou antiklerikální kampaň ve státě, který byl pořád ještě plný katolíků a to, že on se to snažil přelhat, no tak na tom nic nezměnil. A selhali i ti pánové jako Hiller v les na pravici, kteří na místo republiky pořád snili o nějakém korporativistickém státu, ale vlastně nevěděli, jak se k němu dostat, volbama to nešlo, tak nakonec to skončí u těch generálů, tak já myslím, že všichni se nakonec podíleli dost významně na tom, že bohužel to skončí střílením a strašným krveprolitím a traumatem Války jsou všechny strašný, ale ta občanská bývá zase ještě daleko horší a ta španělská mezi těma občanskýma v Evropě je jedna z těch nejhorších, takže nakonec si ty Španěle na sebe upletli opravdu šílený bič, kterým se potom 3 roky autoflagelansky zraňovali.
1: Ta mezinárodná situace byla zvláštna. Británia a Francúzi neutrální a nacistické Německo, fašistické Taliansko a Salazarové Portugalsko okamžitě nastupují buď s priamou alebo strategickou pomocou. A aká strana podporovala republikánov? Bol to len ten sovětský zväz alebo len cestu Kominternu, lebo tak to nás to učili.
0: No my musíme vidět to počáteční období, kdy tím nejbližším a vlastně očekávaným spojencem Španělské republiky byla Francie. A skutečně dá se říci, že až do listopadu přibližně 1936 tím spojencem byla. Byly nějaké zbrojní dodávky, nijak vysoké. Nedalo se to srovnat s tehdejšími dodávkami ze strany Německa a Itálie, ale přesto nějaké zbraně republika takto dostala. Než se Francie přiklonila k politice neutrality, kterou především propagovala Británie. Ale mezinárodní podpora Španělské republiky je zajímavou otázkou, protože otevřeně Španělskou republiku oproti tomu diktátu mezinárodní neutrality podporovalo prakticky jenom Mexiko. Ani Sovětský svaz otevřeně nedeklaroval, že Španělsko podporuje. Nicméně byl největším zbrojním a materiálním podporovatelem. A míra materiálního angažmá, to znamená počty zbraní, počty munice a tak dále, které přišly ze Sovětského svazu, se prakticky rovnají dodávkám z nacistického Německa a fašistické Itálie. Ono, ta čísla se velice různí podle různých pramenů. Je otázka, co všechno započítáme, ale dá se říci asi to, že moderní zbraně, které šly do Španělska z obou stran, tak šly z těchto 3 států. To všem neznamená, že by se zbrojně do toho nezapojovaly jiné státy. Dokonce pro republiku druhým nejvýznamnějším zbrojním dodavatelem bylo překvapivě Polsko, které bylo bráno za prakticky reakční stát a polskou vládnoucí kliku opravdu nevázely žádné sympatie k republice jako takové, natož pak k té republice Lidové fronty, která se ustavila ve Španělsku. Tam šlo čistě o obchod. Polská armáda měla plné sklady zbraní všeho možného původu, které skladovala už od doby válek o nezávislost 1919 až 1920. A nyní tyto staré zbraně prodala za velice, velice vysokou cenu Španělské republice. Udává se dokonce, že když prodávali staré francouzské tanky z první světové války Renault, že za ně požadovali tu cenu a dostali, za kterou potom koupili u vlastních zbrojovek zcela moderní tank. Ale to bylo něco, co bylo v celé Evropě tehdy zcela běžné. Obě strany, ale v mnohem větší míře ta republikánská, nakupovala zbraně opravdu, kde se dalo, za jakoukoliv cenu, v jakémkoliv stavu. Jeden z mýtů je, že Sovětský svaz například dodával jen a pouze moderní zbraně. Není tomu tak. První, co udělali, kromě jedné rychlé dodávky skutečně moderních tanků a letadel, tak především si také vyprázdnili sklady z dob intervenčních válek a posílali staré zrezivělé trofejní kusy britského, francouzského, japonského původu, s kterými ta republika si vlastně nevěděla ani moc rady. Spousta těch zbraní se hodilo pro týlové útvary, pro nějaké stráže a tak dále, ale bylo velkým problémem pro republiku vyzbrojovat ty liniové útvary. Na druhou stranu frankističtí povstalci mohli spíše spoléhat na větší jednotnost těch zbraní, která chodila jim. Ať už se jednalo o zbraní italské, v největší míře Itálie dodávala mnohem více zbraní než Německo, nebo zbraně německé, nebo ku příkladu zbraně portugalské, které šly přes hranici.
3: Čím se vysvětluje to nezasahování Velké Británie a Francouzska? Protože to, že povstalců podporovalo Německo a Taliansko, to bylo informace, o které se vědělo. Čo jich vědlo k tomu, že jako kdyby bránili se podpory druhou stranu?
2: Já stručně asi se k tomu vyjádřím. Za mě je to prostě kontinuální politika appeasementu, která nezačíná španělskou válkou. To bychom museli do začátku 30. let a na reakce, nebo spíš na nereakce západního světa na nástup nacismu v Německu a na expanzi.
3: Ani nekončí občanskou
2: vojnu. A skončili bychom zase ne španělskou válkou, ale skončili bychom Mnichovem a ne úplně razantní reakci na napadení Polska v roce 39. Jinými slovy, prostě Evropa si dlouhodobě představovala, že to s tím pánem z Berlína nějak uhraje a v rámci toho byla řada států obětovaných. No, a mezi je až dojemný, a teď to nemyslím bezironicky, ale opravdu dojemný, když člověk české národnosti čte ve španělských knížkách o španělské válce, jak strašně moc třeba Negrín čekal na to, že to, co se děje v Československu a kolem Československa, takže nakonec třeba dopadne tak, že to tomu Španělsku zajistí s tou naději na delší přežití. To znamená, že nedojde k Mnichovu, ale že ty západní státy se definitivně postaví nějak tomu Hitlerovi a toho využije i Španělsko, který v té době se už cítilo dost Stalinem obětovaným, protože si se na něčem zhodnou španělští historici, takže sice objemově ta pomoc Sovětského svazu na jedné a těch budoucích mocností osy na straně druhé, jako objemově je víceméně stejná, tak to, co není stejný, je, když to sebereme v čase, ta německá a italská je kontinuální nebo dokonce roste a ta sovětská od roku 38 začíná spíš kolísat, protože je prostě zjevný, že Stalinovi zas tak až na vítězství Španělské republiky nesešlo, zatímco v Berlíně a v Itálii o to vítězství toho Franka měli daleko větší zájem. A ty Španělé se do jisté míry jako stotožňují s námi, že jsou ve stejné situaci, že by potřebovali větší pomoc od Británie, Francie a doufali, že když pomůžou Československu, že třeba potom pomůžou i Španělsku. No, se ukázalo, že to je vlastně pořád stejná dominová řada, protože padne Česko, Československo, padne Španělsko, Rakousko po cestě a Porýní a nevím co dalšího a prostě dokud ta západní Evropa toho Hitlera nebude mít vysloveně doma za hranicema, tak dělá prostě slepou nebo
3: vyvolili sa konfliktu s Hitlerom aj za cenu, lebo vedeli, že Hitler je zainteresovaný v tom konflikte. Nebudeme podporovať druhú stranu, len aby sme sa vyhli nejakému rastu napätia s Hitlerom, tak?
0: No, ono asi těch motivů tam bylo rozhodně víc, speciálně v té britské politice. Musíme tam vidět také motiv přece jenom obavy z toho Hitlera, a která motivovala snahu o neprovokování nebo jakési zblížení s Itálií. To po Habsburské válce se Británie znovu snaží o jakousi formu spojenectví nebo alespoň neutrality Itálie vůči případnému německo-britskému nepřátelství a ty vstřícné kroky vůči Itálii potom můžeme sledovat dlouhodobě. A taky si veme, jak hrozně moc ta španělská válka, no situace ve Španělsku souvisela s situací ve střední Evropě. Když se podíváme na situaci Rakouska, kdy Itálie napřed stojí vysloveně proti Německu v roce 1936, Británie doufá, že se toto bude opakovat vzhledem k dlouhodobým italským zájmům v tom dunajském prostoru. A to, že se španělská republikánská vláda na podzim 1938 upne na možnost, že situace v Československu bude eskalovat k válce, my to vidíme, že opravdu tonoucí se stébla chytá, protože republika po létě 1938 po krachu ofenzívy na Ebru byla skutečně dneska to vidíme v posledním tažení a jedinou skutečnou nadějí bylo vypuknutí války. Ono byl tam jistý precedens právě obsazení Rakouska, kdy po Anšlusu Rakouska náhle se otevřou hranice Francie. Francie se krátkodobě zpamatuje a snaží se opět Španělsko podpořit. Otevře hranice a v tu chvíli tam přijde velký proud, zase ta sinusoida, která je dlouhou dobu dole, najednou vyletí během března dubna 1938 nahoru, připluje celá řada lodí a pak přes francouzskou hranici přijde celá řada zbraní, například ale i československých.

0: Počúvate rozhlasovú historickú reviu dejiny.sk. Dnes pokračujeme v diskusii, ktorou si pripomíname príčiny, priebeh a dôsledky občianskej vojny v Španielsku v rokoch 1936 až 1939. Hostiami štúdiu Slovenského rozhlasu sú historici Zdenko Maršálek a Jiří Chalupa.
1: No a ja by sa ešte vmyslel s jedným možným motivem, proč, tak jak ja si predstavujú tie gentlemany v tých fracích a žaketech v tom Foreign Office, proč asi je to Španělsko a republika vyděsili, protože tady se zase začne křížit. Teď jsme se hodně dostali do toho mezinárodního rozměru, ale zase to zkusme na chviličku vrátit do Španělska. Ve Španělsku se startovním výstřelem války rozjede zároveň největší revoluce ve španělských dějinách a jedna z nejintenzivnějších v dějinách západní Evropy vůbec. Jinými slovy, jestli ty generálové tvrdili, že chtějí Španělsko zachraňovat před probíhající revolucí, tak to je trochu paradoxní situace, protože ona začala právě až tou válkou. Bude to revoluce, která opravdu v některých oblastech jako v Aragonii, ale částečně v Katalánsku, částečně v Andaluzii, než ji potom Franco dobude, tak ten svět úplně přerovnají vzhůru nohama a začnou se dělat experimenty, které se do té doby, hlavně na té anarchistické straně, nikdy nedělali. A když tohle četli v Londýně, tak pravděpodobně se vyděsili, že podpora republiky by znamenala zároveň podporu revoluce, protože ten tábor, tím, jak to ta válka zjednodušila, je vlastně ten samý. A nebudu, přestože jako moje sympatie jsou asi spíš na straně té republiky, tak nechci falšovat historii v tom smyslu, že by ta republika ty první 2, 3, 4, možná 5 měsíců prvního půl roku byla schopná té revoluci zabránit. To jsou ty doby, kdy opravdu španělském republikánským se potulují nejrůznější ty čeky, jak oni si říkali po sovětském vzoru, a berou ty lidi na projížďky. Oni k těm čekám si vzali z hollywoodských filmů gangsterský takový to take for a ride, jako vezmeme ho na projížďku někde v Chicagu, a to znamenalo, že ho někde odvezli, zastřelili a někde ho pohodili. A tohle je těch zhruba 50 tisíc mrtvých za těch prvních 5, 6, 7 měsíců hlavně, kdy se ten řád úplně té republice vymkne spod kontroly a začne se vraždit ve velkým a začne se dělat taková selektivní genocida proti církvi. A já kdybych tehdy seděl jako na tom ministerstvu v tom Londýně, tak bych asi taky trochu váhal, koho vlastně podporovat, protože ze začátku to vypadá, že na místo republiky jsou tam opravdu už jenom dost šílení revolucionáři toho bolševického typu fakt ze začátku velké revoluce v Rusku. Ona ta republika se potom tady těch největších excesů zbaví a vybuduje vojsko a už to zase bude o něčem jiným, ale my se právě bavíme o tom, že to mezinárodní společenství má reagovat na tu momentální situaci. Na tu momentální situaci je, že ta republika v prvním půl roce vypadá, že už skoro ani neexistuje a že tam všechno převzali ozbrojení dělníci, z nichž mnozí se teda chovají, opravdu to by byly dost šílený historky, kdybychom si tady měli vykládat, co Hugh Thomas a ostatní citují z těch dob, takže tohle je také podle mě ta komponenta toho, proč radši zkoušet po dobrým s Hitlerem ještě to furt uhrát přes tu Itálii a vyhnout se velké válce.
0: A ty podporuje tu myšlenku aj fakt, že tu republiku podporoval Sovětský zväz? To je to, jako keby umocnil ten váš názor.
1: Za mě rozhodně, ale tady radši přenechám slovo kolegovi.
2: Rozhodnutí o mezinárodní neutralitě padlo prakticky dříve, než se Sovětský svaz plně angažoval ve válce. Takže tam hrála roli spíš ta hrozba nebo ta obava z toho, že se do toho zapojí Sovětský svaz. Respektuje, že ta revoluce se stane komunistickou, respektuje, že ji zdominují komunisté. A pro tu Británii ve zcela naprosto zvulgarizované podobě oni věděli, že spíše se asi dohodnou, nebo odhadli se spíše dohodnou s vojenskou chuntou, než s naprosto nevypočítatelnou masou revolucionářů, k jejíž motivaci neměli vůbec žádnou důvěru a jejíž motivací se obávali.
0: Jako se projevoval toto zasahování Sovětského zvězu do toho konfliktu? Jedna věc je vojenská podpora, druhá věc je ten klasický sovětský nebo ruský způsob vysporiadání se za svojimi nepřátelmi.
2: Ano, to, co začalo alespoň teoreticky jako Lidová fronta jako po celou španělskou válku se to v demokratických zemích deklarovalo, že se jedná o velké uskupení demokratických, spíše než levicových, ale demokratických sil, které se spojily proti tomu jasnému fašismu nebo autoritářství rebelů, tak samozřejmě bohužel tam vidíme zcela jasné tendence k naprosté dominanci v tom republikánském táboře. Je třeba přiznat, že to nebyla jen záležitost komunistů a ani španělských, ani těch implementovaných sovětských, že podobnou touhu po dominanci měli i ostatní součásti toho, nebo většina součástí toho levicového tábora. Jinak sovětská pomoc samozřejmě nebyla zadarmo, jednak i co se týče skutečně té finanční stránky. Largo Caballero se dohodnul, aby zajistil přímé dodávky zbraní ze Sovětského svazu, tak udělal krok, že odvezl větší část španělského zlata. Španělský zlatý poklad byl skutečně monstrózní. Asi 500 tun zlata odvezl do Sovětského svazu jako zálohu na platby za vojenský materiál. V tu chvíli ovšem se stal rukojmím Sovětského svazu, protože celý složitý systém jednak přepočtu na peníze, přepočtu na rubly a následně i a teprve po té přemrštěné ceny těch zbraní, které sovětská strana účtovala, tak ty sovětské zbraně přišly republiku skutečně velice, velice draho. Jen menší část zlata byla deponována ve Francii a z toho se potom zajišťovaly dodávky z jiných zemí. Ta ingerence potom šla do těch známých operací sovětských tajných služeb ve Španělsku a úplné dominance španělské tajné policie sovětskými poradci, včetně tajné policie i třeba v rámci mezinárodních brigád a mezinárodních dobrovolníků, byť tady přímo mezinárodní brigády nejsou přímo předmětem tady toho dnešního pořadu. Co se týče samotného pohledu na španělskou občanskou válku, mě jako vojenského historika tam nejvíce zjednodušeně zaujaly důvody, které já vidím, to zásadního neúspěchu republikánské strany a naopak úspěchu rebelů. Zkráceně, ta republikánská strana vedla sociální a politickou revoluci, zatímco ta strana rebelů, právě proto, že se jednalo o vojenský puč, tak vedla vojenskou operaci. A to se projevilo každý den, každý měsíc během celého toho konfliktu od samého jeho počátku až po jeho konec. Říká se, nebo tvrdí se, že většina španělského vojska se přihlásila na stranu rebelů. Ono to není pravda. Španělské ozbrojené síly sice byly předvečer revoluce relativně velice početné. Španělsko mělo ve zbrani v různých formacích asi 250 000 osob, ale skládalo se to z několika formací. Ta hlavní část, metropolitní vojsko, abychom tak zkráceně nazvali tedy oddíly, které byly přímo ve Španělsku, měly teoreticky čítat asi 120 tisíc lidí, ale v červenci 36 se udává, že v kasárnách bylo asi 70 tisíc vojáků, o které se mohlo přijít jedna nebo druhá strana. Je ovšem třeba vidět, že se jednalo o klasickou vojenskou povinnou službu, tedy o konskripční vojáky, kteří procházeli výcvikem a jejich bojeschopnost byla tím pádem limitovaná tím, že se jednalo prakticky o civilisty povolané do vojska. Nejakceschopnější části španělského vojska byly jednotky, které zkráceně opět nazýváme, nebo jsou nazývány africkou armádou, tedy jednotkami, které byly ve španělském Maroku a dalších državách. Jednalo se sice jenom o 25 tisíc lidí přibližně, ale šlo v naprosté většině o vojenské profesionály. Kromě několika španělských oddílů se jednalo především o jednotky složené z domorodých vojáků, ne snad to, čemu bychom řekli vojáci z povolání, počím si spíš představíme důstojníky, ale o námezní vojáky domorodé, kteří byli velmi dobře vycvičení, kteří měli za sebou často řadu let služby, no a kteří měli za sebou i potlačení asturského povstání. Dále šlo o španělskou obdobu francouzské cizinecké legie, což byla taky formace, která byla poměrně velice bojeschopná a bohužel, co se týče vztahu k protivníkovi, i všeho schopná. A abych to ještě doplnil, v Maroku byly také oddíly, které podléhaly přímo marockému sultánovi, ale ty se do španělské občanské války nezapojily. Takže pokud se ústřední formací, která se přidala na stranu rebelů, stala tato africká armáda, tak to mělo svůj ohromný význam, protože armáda Metropoly měla omezenou bojeschopnost a navíc se té rebelské straně podařilo to, že jako vojáci na základě těch jednotek, které se přidali k povstání, organizovali další. To znamená, ty vojenské jednotky se staly základem té armády. Zcela opačná situace byla na té republikánské straně, kdy pravidelné vojenské jednotky byly spíše vícekrát rozpuštěny a začleněny do nově vznikajících formací, které ovšem naprosto postrádaly profesionální vedení.
3: Vzpomínali jste, alebo vzpomínala se ta mezinárodná a zahraničná pomoc, ale to neboli len například len zbraně a podobně, ale to byly aj jednotky německé a italianské, které takisto zřejmě výrazně ovplyvnili průběh občanské vojny.
2: Určitě, ono v té první fázi, kdy se, pokud to se asi shodneme, že klíčový okamžik španělské občanské války nastal hned na samém jejím počátku. Kdybychom mohli v rozhlase představit mapu, tak je vidět, že první chvíli v červenci 1936 situace rebelů vůbec nebyla nějak růžová a naopak se zdálo, že všechny plusy jsou na straně republiky, která kontrolovala hlavní město, která kontrolovala naprostou většinu průmyslové základny Španělska, většinu zbrojovek. A přesto se vojákům toto podařilo zlomit a jednalo se vlastně o klíčové okamžiky srpna, nebo řekněme srpna září 1936, kdy se podaří přepravit africkou armádu do jižního Španělska a pak už jenom sledujeme sled těch naprosto chladně, ale profesionálně připravených operací postupnému spojování center nacionalistického povstání, vůči kterému ta republika neměla odpověď. Republika v nejlepších dnech se dokázala účinně bránit, ale vítězství v polních bitvách bychom spočítali opravdu na prstech jedné ruky a vlastně z těch velikých je to jenom u Guadalajary a ve všech ostatních bitvách, ať už je začínali nacionalisté, nebo ať už šlo o ofenzívy republikánských vojsk, tak všechny ostatní bitvy skončily porážkou republikánů.
4: To je vlastně ta pomoc Luftwaffe při transportě z Maroka na kontinent do Sevilly.
2: Ano. Okamžitě po začátku povstání Německo poskytlo, opět šlo o pár letadel, ale které byly klíčové pro ten letecký most, který přepravil na španělský kontinent. Prvních několik málo tisíc těch španělských Marokánů.
4: Ale vlastně obsadil letisko, zabezpečili a tím pádem to mohlo fungovat.
2: A pak ten most fungoval dále.
4: Potom je tu taková jedna ikonická věc, Guernica, bombardování Guerniky. Z vojenského hlediska to malo význam, alebo to malo zastrašovací, alebo si, ako sa píše v iných historických nejakých štúdiách alebo článkoch, že si skúšali Nemci niečo?
2: No rozhodně šlo o zkoušku a o moment nějakého zastrašení. Jinak v Guernice je obrovská jedna z největších španělských zbrojovek Astra, která v tu dobu produkovala pro to severní uskupení republikánských vojsk, takže by to, zdálo by se, že Guernica, respektive ten zbrojní závod je legitimním nebo aspoň pochopitelným cílem vojenského náletu, ale ve skutečnosti ta zbrojovka prakticky zasažena nebyla, nebo jenom velmi částečně, ale způsob provedení toho náletu byl takový, že šlo skutečně o likvidační nálet
4: na
2: město. Mělo to opět zastrašit, ukázat možnosti, současně deklarovat, kam až ta občanská válka bude. A pro plánovače toho náletu šlo samozřejmě bohužel o velice chladný kalkul vyzkoušet si taktické schéma náletu ve všech jeho podobách, ať už cirkulace letadel, ať už účinek bomb, ať už přesnost zamíření. Prostě šlo o, jak kdyby se Guernica stala cílem někde na vojenské střelnici.
5: Dejiny.sk.
4: Počúvate rozhlasovú historickú revíu Dejiny.sk. Dnes pokračujeme v diskusii, ktorou si pripomíname príčiny, priebeh a dôsledky občianskej vojny v Španielsku v rokoch 1936 až 1939. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú historici Zdenko Maršálek a Jiří Chalupa.
3: Vy ste tu spomenuli takú myšlienku, že keby do občianskeho konfliktu v Španielsku nezasahli zahraničné sily, tak ten konflikt by zrejme skončil po niekoľkých týždňoch. Je to relevantný názor, alebo je to mýtus?
2: Já na to můžu, jako z pohledu asi na to odpovíme každý po svém, jako vojenský historik já vám řeknu rovnou nevím, protože akceschopnost povstalců se ukázala jako veliká a my dneska zpětně vidíme ten klíčový význam zahraniční pomoci leteckého mostu a tak dále. Ale nevíme, jestli by si nakonec dokázala ta rebelská strana se svými vynikajícími generály, nejenom generály, ale i dalšími veliteli, jestli by si nakonec nedokázala s republikou poradit. Všechna čísla jsou na straně republiky.
6: Ano. No?
2: Ale jak se nakonec ukázalo, ta vojenská profesionalita na španělských polích převážela opravdu tu válku na stranu rebelů.
1: No, já bych to jenom dodal, že co jsem tak pročítal španělské vojenské historiky, tak oni to chápou tak, že kdyby Italové a Němci Frankovi negarantovali ten letecký most v prvních týdnech války, tak by on zůstal s těmi, vzhledem k tomu, že loďstvo zůstalo plně pod kontrolou Madridu, čili republiky, tak Franco by s těmi svými regulares, s těmi legionáři zůstal sedět v Maroku a ve Španělsku by to dopadlo tak, jak to dopadlo v Madridu s Godedem a Fanchulem. To znamená, že by je postříleli. A naopak, kdyby Sověti ve chvíli, kdy se Franco z jihu a Mola ze severu valili někdy v tom říjnu na Madrid, neposlali stíhačky a tanky, tak by ta válka skončila vítězstvím frankistů už před Vánoci roku 36. Já nejsem vojenský historik, já neumím počítat ani nechci počítat tanky, letadla, ztráty. Zní to ale velmi pravděpodobně, protože Španělé na to neměli ani lidi, ani bohatství, jak bohatství se potom ukáže, že nic jako prodat to zlato, tak, nebo prodá, odevzdá, tak nějaké peníze budou. Ale neměli na to rozhodně tehdy vybavení a zdá se, že bez ty zahraniční komponenty by ta válka vykrvácela, tak jak byla vždycky vykrvácela každá španělská občanská válka prostě na chudobu té země. A ještě si se můžu vrátit k tomu, proč ta republika prohrála. Jo, ty vojáci opravdu, asi trochu víc vojáků na začátku projevilo loajalitu k republice, ale zase, já jako spíš obhájce republiky proti rebelům musím přiznat, že ty republikáni dělali úplně katastrofální rozhodnutí, když oni se v těch prvních dnech, kdy se rozhodli, že budou spíš vyzbrojovat dělníky a nechat vytvářet ty milice, který je potom na půl roku jim zamotají hlavu neuvěřitelným způsobem a pokazí prestiž v zahraničí a teda, tak oni zároveň opakovaně demobilizovali. A někteří ty vojáci, kteří se vyslékli z té uniformy, už se do ní nenechají navléct, už se budou schovávat někde doma na venkově, protože ne všichni ty vojáci byli republikáni. To byla taková ten problém té takzvané geografické loajality, že se člověk stál republikánem tím, kde se ráno 18. července 36 probudil. No, někteří ty vojáci byli ve skutečnosti asi spíš duší i sympatiemi u frankistických rebelů, ale bohužel se pro ně se probudili v těch kasárnách té republikánské armády a tím pádem ten demobilizační dekret, který jim řekl, tak momentálně vás nechcem, běžte domů, my teď tady budeme stavět lidové vojsko, nebo jim se tam nikdy nevrátili a na tom venkově se mohlo stát, že snadno přeběhnou dokonce k tomu Frankovi. Jinými slovy, jako ta republika si strašně často tu válku prohrávala sama, protože to nejsou kompetentní rozhodnutí a bylo prostě vidět, že na jedné straně jsou generálové a na druhé jsou hlavně politici. Generál Rojo a generál Miacha byli skvělí vojáci, ale pořád jim do toho někdo mluvil. Tu jsou ty fotky, kde vidíte Larga Caballera, on si sehnal nějakou vinčestrovku a vysloveně mezi ně chodí si sednout jako kovboj z nějakého hollywoodského filmu. A on válce nerozuměl, on byl štukatér, on byl celoživotní odborář a teď se najednou chtěl stát velitelem postupem skoro 200 tisícové armády. No tak to ani vlastně jinak dopadnout nemělo. Franco ty politiky spacifikoval, nebo dokonce vyhnal, vykázal ze Španělska, převzal to a pokud tomu vládl a šéfoval a velel jako jedna jediná osoba víceméně od září. Zatímco republika první dva roky stráví nebo rok a půl stráví tím, že se bude hádat, kdo tomu vlastně vůbec bude velet a jak ta armáda bude vypadat.
6: Ono v podstatě nejednotnost republikánského tábora, vzájemné spory, nejednotnost vojenského velenia a na druhé straně Franco jako rešpektovaný velitel, že? A potom to, čo ste vypovedali, že tí anarchisti a všetci tí politici vlastne kafrali, s prepáčením za vulgárny výraz, tým republikánským veliteľom do toho. To bol vlastne ten kľúčový moment.
1: No, především tí anarchisti asi tú republiku ani moc bránit nechtěli, protože jim byla zhruba tak stejně protivná jako Franco. Jehož diktaturu si zatím ještě neuměli představit. Tak ono s takovými vojáky, který míní hlasovat o rozkazech a tvrdili, že nebudou poslouchat takového důstojníka, protože jim nesympatický, že chtějí jiného, tak jako s tím opravdu těžko skládat armádu.
6: To je v podstatě obdoba toho, co bylo po velké oktobrové revoluci. Všetka moc o tom, že dokonca vojaci Červenej armády si v prvé svetovej začali voliť veliteľov.
2: No,
6: a tam je tá cesta do pekla, keď sú aj tí politickí komisári, že?
2: Tam je příklad, když obléhání toho Toleckého hradu, které se stalo potom Frankovým symbolem, že vysvobodil tu obklíčenou posádku, tak tam je jasně vidět ten rozdíl v prvních měsících, kdy republika měla největší šance, kdy bylo potřeba jednat a jednat velice rozhodně, tak obléhání vypadalo tak, že z Madridu každé ráno vyjel vlak plný milicionářů, oni přijeli k Toledu, tam celý den stříleli na ten hrad a potom zase večer nastoupili na vlak a zase odjeli domů. Takhle se prostě válka vést nedá. Samozřejmě je to křiklavý příklad, ale trochu to ilustruje vlastně rozčarování těch profesionálních španělských důstojníků a generálů, kteří byli nebo zůstali loajální republice, že se jim opravdu velice těžko velelo. Ale taky ta armáda vznikala opravdu od spodu a trvalo by celou řadu měsíců, než by se podařilo vytvořit nějaké koherentní jednotky, které by se mohly postavit té Frankově armádě, respektive těm jejich profesionálním formacím.
6: Myslím, že mezinárodní brigády bude špeciálnou témou, lebo to se nedá vtěsnat do toho. A keď jsem čítal o těch mezinárodních brigádách, že tam docházelo neustálým preskupovaniu, preorganizovaniu. V pondělok velili ten, v útorok ten, na budoucí týždeň iný, ten bol tam, ten bol tam, takže ten chaos tam bol, ale Robo má ešte asi jednu kľúčovú poznámku.
3: Už to spomenal Peťo, že intervjuistom sa budeme venovať samostatne, ale akú rolu zohrávala v tejto občianskej vojne katolická cirkev? Ako sa jej dotkol tento konflikt a ako na ne reagovala?
1: No, to je citlivá otázka, do dneška velmi citlivá i v rámci celkově citlivé problematiky občanské války. Církev se obhajuje tím, že přímo do války nezasáhla. To je pravda a ve španělském kontextu je asi důležité to zdůraznit, protože třeba ve třetí karlistické válce v 70. letech 19. století se někteří faráři chopili zbraní a sami se spolu s karlistickými oddíly vrhli na ty nenáviděné liberály, tak jako tohle takovéhle zprávy nemáme, ale víceméně už postoj církve k té republice v těch předchozích 5 letech před válkou byl jasný. Prostě ta sekera válečná byla vykopána už, jak byly oznámeny poprvé v dubnu 31 ty výsledky voleb a od té doby už nikdo nezakopal. Bylo to spíš horší a horší, jak ze strany republiky, která byla opravdu na můj vkus až extrémně antiklerikální ve státě, který byl plný katolíků. A na druhé straně ta církev z toho postupem času udělá skutečnou křížovou výpravu, bude se opravdu používat to samé slovo krusada, jako se používá pro křížové výpravy ve středověku. A ty anarchisti, ale taky někteří socialisti, paradoxně ne tolik komunisti, jim to spočítají, mrtvých bude skoro 7 000, když započítáme kleriky, faráře, ptíšky, spousta biskupů, nějaký ten arcibiskup, to znamená z těch zhruba 110 tisíc kleriků, 7 tisíc bude zavražděno, mnoho z nich nebude zavražděno, ale budou mučeni, zase strašná spousta otřesných historek. A jak už jsme mluvili o tom třeba pro to anarchistické Španělsko, ta církev je jako něco, co tam vůbec nemá být. To znamená, že kdyby ty anarchisti bývali dostali větší prostor a nebyli zlikvidováni už republikou, tak pravděpodobně ta církev by dopadla ještě výrazně hůř, protože ty anarchisti neměnili v tomto ohledu dělat žádný kompromisy a chtěli fyzicky ty církevní představitele všechny odstranit, protože prostě oni viděli jako nepřekonatelnou překážku pro tu anarchistickou revoluci a přetvoření Španělska. Franco z ní z té církve potom udělá hlavní oběť, což možná na počet obětí vůči počtu té skupiny je dokonce možná pravda. A za odměnu jí na 20 let, než dojde potom ke konfliktu v 60. letech mezi diktaturou a církví, předá oblast vzdělání, kultury a sám se stane jakoby takovým mírně teokratickým vládcem, protože všechny ty jeho veřejné vystoupení jsou vždycky navázané na nějaký církevní, většinou vojenský, ale taky za současně církevní rituály. Ale když ho varovali jeho nejbližší spolupracovníci, kteří to určitě z církví mysleli dobře, že když tak strašně bude tu církev sunout do té role oběti občanské války a současně jim bude kompenzovat tak obrovsky silným postavením v několika důležitých oblastech španělského života, že možná časem ublíží, a to se stane. To se stane, ale jestli se tady někdy ještě sejdeme nad tématem frankismu, tak o tom můžeme promluvit víc. Ta církev tu válku jakoby vyhraje po Frankově boku a po 20 letech se zjistí, že se vlastně ocitla na lodi, která ji vede směrem k zániku, protože jí ta velká monopolní pozice vlastně strašlivým způsobem uškodí a už se nikdy Španělé tak intenzivně k církvi a k víře nevrátí, jako tomu bylo před občanskou válkou, kdy jim Azaña chtěl tu církev vzít. Takže Franco jim ji vrátil a vlastně ji tím definitivně odsoudil. Já neříkám, že neexistuje dneska španělský katolicismus, ale co se týče společenské, ekonomické, jakékoliv jiného vlivu na společnost, tak si myslím, že není srovnatelný ani s Polskem a pro Českou republiku. Je to něco spíš podobného.
3: Tak to bol záver ďalšieho vydania rozhlasovej historickej revy dejiny.sk. Dnešnou i minulou témou bola občianska vojna Španielsku v rokoch 1936 až 1939. Pripomenuli sme, čo jej predchádzalo a aký bol priebeh a finále tohto konfliktu, ktorý mnohí historici označujú za akúsi predohru druhej svetovej vojny.
4: Na ploche 2 hodín rozhlasovej historickej revy dejiny.sk sa však nedá obsiahnuť celá táto tematika. Ako sme už v úvode minulej diskusie zdôraznili, je dominantná v knižnej i časopiseckej produkcii o španielských dejinách 20. storočia. Preto v blízkom čase sa budeme venovať úlohe a zloženiu medzinárodných brigád, ktoré bojovali na strane republikánov, a určite jednu reláciu venujeme Španielsku v ére Francisca Franca, teda rokom 1939 až 1975.
3: Tak ako minule, aj dnes hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu boli docent Jiří Chalupa z Filozofickej fakulty Ostravskej univerzity a doktor Zdenko Maršálek z Ústavu pro soudobé dejiny Českej akadémie vied v Prahe. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť redaktori, moderátori Robert Kotian
4: a Peter Turčík.
3: Do počutia o týždeň v rovnakom čase. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
7: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

pokračujeme skladbou zo známeho svetového repertoáru. K známej pesničke Muž a žena napísal text Zoro Laurinc a Eva Sepešiová pesničku naspievala v roku 1980 a dodnes sa sporadicky táto skladba reprízuje.

tak ať nezboří se chrám, jak ty bys si přál, ale život sám nám ulečí. V duchu počítám, co by nás tak stál, malej dům a krám. Co se hrabeš tam v šupleti? Polož to! Polož to!